0: Vaj, nemám tam kýšty, tež konec.
1: Kuchyny.
0: Tež kýšty mu dál štýšta, chal tu mela hol. Vaj.